0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube – hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se vyjážu z rokmi

0: 28. oktobra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Tymkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří, jen tím, že tvoří.
0: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.

0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube – hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se viažu s rokmi 1958 až 1960, keď se zúčastňoval na amatérských speváckých súťažiach. V roku 1958 získal svoj prvý angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelně vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie s tanečným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má

0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube – hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se viažu s rokmi 1958 až 1960, keď se zúčastňoval na amatérských zpěváckých soutěžích. V roku 1958 získal svůj první angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelně vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie stanečným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má

0: moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
1: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.